sne nie je dobré ani zlé, len to nejak je. Všetko je tu tekuté a premenné a jedine tmu nikto neohne. Tma je jediné isté v tme. V tme sme jak sne, nie je dobré ani zlé, len to nejak je. Všetko je tu tekuté a premenné, jedine tmu nikto neohne a tma nič nepovie.

0: Je 8.13 a OK, akože nemuselo by to byť na dennej báze, ale zas kedykoľvek zaznejú. Jezu, je to dobré a zazneli takto v stredu 29. júla práve z Rádia FM.
1: Z festivalového Rádia FM mapujeme festivály a dávame vám do pozornosti tie, ktoré máme pocit, že by sa vám na nich mohlo páčiť, a rozhodne je taký aj brnianský mestský hudobný festival Pod mesa.
0: Viac nám povie dramaturg festivalu Tomáš Kelar.
2: Srdečne vás zvu od 6. do 8. srpna na brněnský velodrom, kde se koná už 7. ročník festivalu Popmese. 3 dny, přes 50 interpretů a program, který se jako obvykle pohybuje někde mezi popem, elektronikou a alternativou. Hlavní jména letos reprezentují různé žánrové světy. Francouzská zpěvačka a producentka OK Lou patří k nejzajímavějším autorkám současného alternativního popu. Velské duo Overmono zase se za poslední roky vypracovalo mezi špičku britské taneční scény a Einsturzende Neubauten jsou německá industriální legenda, která formuje žánr už od začátku 80. let. V sobotu se navíc těšíme i na slovenského krále Richarda Millera. Z klubové a elektronické scény dorazí třeba Ben UFO, Sherelle nebo Kinky. Silně bude zastoupená i domácí scéna od Dukly a Niny Kohout až po společný projekt slovenských raperů Berlin Manson, Dušana Vlka, Edova Syna, Fakulta a Temného Ruda Kill Your Rap Idols.
1: Bude to pekné, bude to pestré a bude to v Brne. Pod mesa 6. až 8. august. Ak by ste tam chceli byť, dajte o sebe vedieť.

aspoň jedno dítě, třeba kluka nebo holku. Naučí mi hrát fotbal, zpívat staré písně. Chtěl bych bojovat za svou zemi, pro odboj tisknout letáky, postarat se o rodiče, až budou starý.

0: bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3krát a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100krát. Každý večer jednou.
1: Rádio FM s Gallagherom.

Príjemné predpoludne z Rádia FM vám prajem. Pár dní sme sa nepočuli, tak dúfam, že som vám aspoň trochu chýbal. Mixuje od mikrofónu Rádia FM a pozdravuje Gallagher.

každej skrine, aj u babky som kontrolovala. A nikde, a nikde, a nikde, a nikde, a nikde, a nikde sa nedá dostať.

Keď sa potom opijem na tom mieste tvojom rome zasadím ti rome.